0: Jirku, zasoučit. Doufám, že to teď vidí maminka. Mami, máš zeměra, rozoučitě. Dokázal jsem to. A co?
1: Stošist i šist gorliči, 103 i 8 polkoviči. Lemkijský hovoz v tvojich hřech.